Salim! Co radíš to? Salim, kde skážem? Vypad! Salim! Malý! Salim! Tak to hlavy! Přestěhne tě kalátku! Přivadej! Daj! Čaj! Daj mene, kudu já! Vat! Čaj! Já! Jasně! Dávoga! Ne! Jeli! Meni budeš! Meni! Ne! Timoti! Tak! Začo já tady pokazám? Kas mater! Kde to ti na mála? Ne! Timoti! Pojde!